sám, v Čechově zaspal blážené snom. Nines nede, orgia letám pod prozorom. Veter je vežba, violončelo, čežni ve skále u nedogled. Zora ti brižnivo